0: strašne.
1: Cítil som sa strašne. Opýtala sa ma, či to myslím vážne. Či to myslím vážne. Kde bolo, tam

0: Predpoludnie s rádiom Regina Stred.
1: Potkal jsem tě zase po letech, byla si krásnější, než jsem si tě pamatoval. Povídali jsme si o dětech, trochu jsem přeháněl, trochu se naparoval. Chtěla si týpka z lepší rodiny a celý večery tvrdila mi, kde si, co si. Slyšela tikat sluneční hodiny a měla dokonalej přehled o tom, co se musí. Já nezapomínám 10 let.

0: Príjemný deň s rádiom Regina Stred.
1: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

ať ti v pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád. Jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší,

Kamil spolu s dvomi švagrami a svokrou Otíliou po dlhej ceste dorazil do Traunsteinu. Erhard ich previedol po honosnom dome. Ohýbané orechové drevo nábytku ladilo so zárubňami. Mal dojem, že sa ocitol v luxusnom hoteli. Nie, že by Kamil zvládol

0: Neskutečně, že takových 50-60 lidí stálo prostě, protože nebyly židle. Takže to bylo fajn a byl ten koncert úžasný. Jinak v tom doprovodném programu najdete filmové projekce, film o Charlie Chaplinovi, najdete tam také představení Černý partizán, divadla Minor, což myslím je zrovna dnes ve čtvrtek, také to vypadá, že bude vyprodané a kde hlavní úlohu stvárnil Richard Samko, což je redaktor, moderátor České televize a podle recenzie je úžasný. A on vlastně v hlavní roli stvárňuje partizána Josefa Serinka, proto Černý partizán. Takže to je fajn. Jinak vlastně pátek, čtvrtek, pátek, sobota, ty večery jsou věnované tradiční romské hudbě, čtvrtek a pátek bude v La Fabrice, sobota, to už je vlastně, dá se říct, tradičně v holešovickém Sasazu, kde se představí celkem 8 kapel, různě z Moldávie, budou tam taky olaští kluci z Maďarska, Vojake Čáve a budou tam samozřejmě Španělé, Sangra Žitána, takže ten program bude určitě zajímavý jako každý rok. Já vždycky říkám, festival Camoro už není vlastně festivalem, ale je to komunitou lidí, kteří se každý rok potkávají na Camoru a i když se celý rok nevidí, tak vědí, že na tomhle festivalu se potkají, dají si spolu panáka a oslaví romskou kulturu.
1: Je to veľmi zaujímavá myšlienka. Možno pre majoritnú spoločnosť je zaujímavé aj to, že tá rómska kultúra nie je iba hudba, spev a tanec. Práve tie filmové projekcie sú zaujímavou sondou do života Rómov. Myslíte si, že by sa zišlo možno cez celoročne mať niečo, čo by tú rómsku kultúru práve aj takýmto spôsobom sprítomňovalo alebo ukazovalo ľuďom?
0: Určite áno, bylo by to fajn. Nevím, aké sú teď vlastne kapacity tých neziskových organizácií, ktoré sa tomuhle tomu věnují. Mám pocit, že sú jakoby na maximum, že by to chtělo nové lidi, nové mladé lidi, kteří by se tomu věnovali a dali se do toho. Určitě by to, za to stálo mít jeden reprezentativní filmový festival jenom. Protože těch filmů, obzvlášť dokumentárních a nádherných, vzniká spoustu, jenom o nich nikdo tady v Čechách netuší. Tak to by za to určitě stálo. Chtělo by to nějakou stálou expozici, třeba věcí po roku 89. Jo, máme Muzeum romské kultury v Brně, ale to se věnuje tomu, jak já říkám, té staré historii, té nové ne úplně tak moc. Takže je toho spousty, no. Stálo by to za to, nevím, jestli jsou na to finance, lidi mladí určitě, jo, jde o to jenom, aby se do toho pustili.
1: Já jsem si všimla, že jeden z prvých krokov tohto ročného festivalu bylo stretnutí klubu Paramisára. Práve tá literárna oblasť sa celkom dobre rozvíja, ako to vidíte vy?
0: Určite áno, klub Paramisára je pro Slovo 21 určite zásadním, pretože navazuje na odkaz Mileny Hipšmanové, ktorá už v 80. letech začala vlastne pozbuzovať tehdejší Romy, kteří, teď to řeknu s jemnou nadsázkou, sotva umieli číst a psát. A řekla, vy môžete psát, vy máte krásný príbehy. A hrozně jim fandila a pozbuzovala je, pomáhala jim ty příběhy ze začátku i dokončit nebo nějakým způsobem upravit. A vznikla první generace romských spisovatelů, kde byla třeba Margita Reisnerová, jo, kde byl Andrej Giňa, který se vypsal a byl pak úplně opravdu skvělej, ty jeho věci jsou prý skvělé. Jo, takže spoustu dalších. Klub Paramisára vlastně na tohle navazuje. Jsou tam převážně ženy, kterým je 40, 50, 60 a začaly psát opravdu už jako zralé ženy. Píšou krásně, píšou výborně, píšou víc a víc. A letos na storytellingu také vlastně vyprávili nějaký příběhy a mně se to teda strašně líbí, že Slovo 21 podporuje právě romské literáty.
1: Plánuje Camoro možno expanziu aj na Slovensko?
0: Festival Camoro zatím neexpanduje, ale dá se říct, že nevím, co je slovo, jakoby opak slova expandovat, jo, ale vlastně ze Slovenska si vycucáváme různé umělce, a nejenom umělce, ale vlastně teď z Jarovnic je tam v rámci projektu Camoro sdílí zkušenosti, tak jsou tam mladí Romové z Jarovnic, kteří sbírají zkušenosti, aby jednou mohli také udělat třeba festival podobný v Jarovnicích. Takže my zatím spíš ze Slovenska bereme, ale je to krásná myšlenka, navrhnu to naší paní ředitelce.
1: A na záver sa opýtam, existuje nejaké posolstvo, ktoré by Camoro chcelo povedať svetu, Rómom, nerómom, nám všetkým?
0: To posolství je strašne jednoduchý, zní ako kliše, ale je to veliká pravda, kterou bohužel někteří lidé nechtějí vidět, a to je, kamoro svítí pro každého, sluníčko svítí pro každého. Je to tak, ať jste bohatý nebo chudej, jo, ať jste štíhlej nebo plnoštíhlej, to sluníčko na vás svítí úplně stejně a nemůžete to nějak ovlivnit, aby pro vás svítilo zrovna víc. Takže to je podle mě hlavní odkaz. A ten další odkaz je, že se můžeme společně bavit a oslavovat, což se na tom Kamoru na jakom jednom z mála festivalů fakt daří, protože když je romský festival, jsou tam většinou jenom Romové. Když je neromský, Romové tam nejsou. A tady se to zaplať Pánu Bohu daří spojovat.
2: Habareku žrajale trajale. O Romanu lav a vľazí Marko Ágor. Relácia kerdia e redakcia vašho národnosti aký dipeda Rádio Patria štúdio požoňate. Manga v tume gebek šukaráti, romale.

0: Regina, váš najbližší svet. Folklór nám pristane. Rádio Regina.
1: Zahrajte mi túto.